Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Gajdošku, gajdošku, naduj.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jihcymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno, k tomu naměříme 20 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno, k tomu naměříme 20 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Dnes vám prozradím, kde leží vůbec nejvýše položená vinice na světě, jak řeší v Americe celosvětový trend snižující se spotřeby vína, no a začneme už za chvilku hned na našich vinicích a jak tam vypadá úroda. Ta letošní, samo sebou, která už se začíná téměř komplet zpracovávat ve sklepích. Já jsem Rastin Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz

0: Vítem Zavínem na Rádiu Jih.
1: A začneme na našich vinicích. Letošní vinobraní má totiž tak trochu ke sladkým, zralým hroznům i trošku hořkou příchuť, protože stačilo pár týdnů bez pořádného deště, vedra přes 40 stupňů a místy ještě červencové kroupy a radost není taková, na kterou vinař celý rok čeká. Za celou Moravu vinaři odhadují úrodu zhruba o třetinu nižší než obvykle. Na Mikulovsku místy hlásí až o polovinu méně. Ve Velkých Bílovicích a Velkých Pavlovicích, kde se přidali kroupy dokonce až o 60%. Podle Svazu vinařů České republiky má sucho na svědomí skoro celý letošní propad. A jak se to projevilo? Hrozny jsou malé, lehké a mají málo šťávy. Místo 3/4 se z nich vylisuje sotva polovina moštu. Víno ale bude zajímavé, výrazně voňavé, s tmavší barvou, jenom s menší kyselinkou, takže se bude hodit spíše k dřívějšímu pití. No, za mě dobrá zpráva je, že vinaři jsou velmi šikovní a každý rok ve sklepě nakonec vykouzlí parádní poklady. Tak se těším.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: Jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Svět pije méně vína, tak to je konstatování, které slýcháváme čím dál tím častěji. Za posledních 20 let kresla jeho celosvětová spotřeba skoro o 17%. A nejvíc je to údajně vidět v Americe. Poptávka tam od pandemie spadla skoro o čtvrtinu a v Kalifornii teď při sklizni zhruba každý druhý vinař nemá komu hrozný prodat. Někteří je dávají se ztrátou výrobcům syrupu, jiní rovnou klučí vinice, staré 25 let a místo révy sázejí mandle, pistácie anebo olivy. Proč? Mladší generace pijí méně a když už, sáhnou často po řemeslném pivu anebo míchaných nápojích v plechovce. Podobně to vidí například i ve Švýcarsku, vinaři z kantonu Valais, proto nabízí zážitky, zvou lidi, ať si u nich v Alpách sami vyzkoušejí vinobraní a doufají, že jim zůstanou věrní i doma. A to je možná cesta i pro naše vinaře.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na rádiu Jih.

0: Jindřichem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Víte, kde leží vůbec nejvýše položená vinice na světě? Ne v Alpách ani v Andách, ale v Tibetu. Jedno místní vinařství tam pěstuje révu v nadmořské výšce kolem 3600 metrů a jednu z jeho vinic dokonce zapsala i Guinnessova kniha rekordu jako vůbec nejvyšší na světě. Pro představu, ta je více než dvakrát výš než Sněžka. V zimě jsou vinice pod sněhem, půda zamrzá, ale i přesto tam réva roste. Místní se dřív živili hlavně chovem jaků a pěstováním ječmené, dnes ale na vinici pracuje 80 lidí celoročně, no a na 3000 dalších se jezdí vypomáhat. Vyrábí se tu chardonnay, ledové víno a taky červené víno, které prý chutná po tmavém ovoci, bylinkách a minerálech. No, dal bych si říct. Levné ale není. Láhev vyjde v přepočtu skoro na 2 500 korun. Možná i proto se zatím prodává hlavně v Číně.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádiu Jih.
2: Za lesami, za gurami, za dolinami!

0: jich.
1: Přátelé, vinobraní se nám pomalu, ale jistě blíží do finále, a tak vinaři jsou teď hlavně ve vinicích, v traktorech a taky v presuzech, kde lisují pozbíranou úrodu. I proto možná je těch akcí, které nás čekají v následujících dnech, volná trochu poskromnou. Nicméně, pokud máte trošku času a svého oblíbeného vinaře, nabídněte se i vy. Každé ruce s nůžkama v ruce se vítají, to mi věřte. Nicméně, pokud máte chuť ani ne tak na práci, ale jako na skleničku, tak si pište, že můžete vyrazit do těchto obcí a měst. Bořetice, Mikulčice, Mikulov, Milotice, Mučenice, taky Šatov, Uherské Hradiště, Váltice a nebo Znojmo. No a já se za vámi těším zase příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím. Váš Rastíno, Janovíno.
0: S Jihem za vínem. Za vínem. A Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz.
2: Vysoká!

0: Vodňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Minulý týden jsme se bavili o přípravě rmutu modrých hroznů, tedy na červené víno. I tady se stále modernizuje, přichází nové přípravky v souvislosti s moderními technologiemi a hlavně lehčí a rychlejší analýzou, než tomu bývalo dříve. Mimochodem, k tomu slouží i naše laboratoř, která do druhého pracovního dne dodá výsledky a je výrazně levnější než konkurence. Můžete ji využít také k přípravě červeného vína, ať už jde o optimální alkohol nebo zjištění obsahu kyseliny jablečné při odbourávání. Mimochodem, proces odbourávání kyseliny jablečné u červených vín se stal i ve sklepích malovinařů standardem a na kvalitě červených vín to jde velmi znát. Šla raketově nahoru. I tady máme ale novinky. Jde o nové bakterie Direct B7. Aplikují se přímo do rmutu a to již druhý den po zákvasu. Komu se tedy nechce provádět jablečno-mléčná fermentace samostatně, po vylisování může použít tyto speciální bakterie, které mu umožní odbourání společně s fermentací. Na rozdíl od dřívějších druhů, které se používaly stejným způsobem, ale nebyly na to vhodné, naše bakterie patří mezi nejrobustnější kmeny na trhu. Spolehlivě působí i v náročných podmínkách, jako je například široké rozmezí pH, vyšší podíl alkoholu, síry, rozdíly teplot nebo silné taninové struktury. Jsou vhodné i pro obnovení procesu jablečno-mléčné fermentace. Vína takto zpracované se vyznačují vysokou malolaktickou aktivitou, rychlou kinetikou, minimální tvorbou diacetylu, nízkou těkavou kyselostí a nulovou produkcí aminů. Aplikují se přímo do rmutu bez nutnosti složité rehydratace. Osobně jsem byl dříve zastáncem odděleného odbourávání, a to právě proto, že materiály, které se používaly, nebyly dostatečně silné a výsledek byl tak většinou špatný. Díky zastavenému procesu vína smrděla po zelí, byla kyselá a nešlo je napravit. V nabídce máme také nové bakterie Lactobacillus B7. Jsou vhodné pro přímé přidání do vína, připraveného na jablečno-mléčnou fermentaci. Jejich činnost je také vynikající díky robustnosti kmene. Spolehlivě fungují i v náročných podmínkách, nejsou náchylné na konstantní teplotu či alkohol, po případě zbytek síry. A proto jsou vhodné nejen do červených vín, ale i do růžových či bílých. Také jsou doporučené pro veganská jídla a splňují požadavky pro ekologické zemědělství. A tady se obloukem vracím k naší laboratoři. Proces jablečno-mléčné fermentace je poměrně náročný a také drahý. I proto bych doporučil před jeho zahájením a taky před jeho ukončením zkontrolovat laboratorně obsah kyseliny jablečné. Cena za rozbor je malá ve srovnání s tím, co můžete špatným načasovaním způsobit. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno, k tomu naměříme 20 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno, k tomu naměříme 20 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno, k tomu naměříme 20 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: mě lubi, lubi mě lubi.
1: Mě máma rád, máma rád, mě máma rád.
0: Lubi mě lubi, lubi mě lubi, lubi.
1: Máma rád, mě máma rád.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno, k tomu naměříme 20 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Haj husičky, rádečkem, já za vama pánečkem. Haj husičky, kolaju, já za vama pomálu.
1: Haj husičky, rádečkem, já za vama pánečkem. Haj husičky, rádečkem, vyšlahám vás prútečkem.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Obírala Mařena do šišek borůvky.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Sune přítel smutností, surát, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

0: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
1: Jindá byli časy, kdy zpívali všecí andělskými hlasy. Hop!

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: najmilejší zádaní les.
1: A keď se bude spát, a ty lejší zas.
2: A ty moja najmilejší budeš taká zas.
3: Rádio Jich Cymbálka, Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.